chtít, jen nevyrvát z patrank nerít, na hermi a kornovat a řek. Vorko pahem, míčkánky zveč, vorovete, sirele, jet.